0: Teolnú a Gaeilach, an seo, ar Rádio Ríra.
1: Leisach tuto čo tato nějaké nějaké fotky číne, hadík mě testa půnáš. So Ray Lynn lechele, er vohor na nejvlade. Dárn se nejde na gail.